Francúzsky čembalist Benjamin Allard tlmačuje Bachovú drugú partitu C molu B dvojstrukové V 826 v zbírke Klavierübung 1. U nástavku čučemo i njegovu interpretáciu trećeg skladateljeva dueta u G-duru. Allard svira na čembalu z dva manuala Jacoba Kirkmana, konstruiranom u Londonu godine 1757.